0: rambut terurai. Nah. Mana jelek kalau tinggal jadi rumah?
1: Mana tau enggak kau udah liar amai mange. Barji kange marake te dong sampul kayunna na baine si tau.
0: Nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, nen